Materiálová events. Setkání různých látek. Diskuze materiálů. Souboje předmětů, látek. Materiálové války. Personifikace čehokoliv. Setkání různých oblastí existence. Setkání jako setkání živých bytostí. Provedeno 23. března 1977 v lese mezi Mostem a Lovosicemi. Popis některých setkání. Popis vnějšího děje. Horký kov teče do hmoty vejce. Oheň, krev, led, vlasy. Oheň, kámen, jídlo. Kyselina, kov, umělá pryskyřice. Maso, kyselina, hořlaviny. Kámen, umělá hmota. Barva, tráva, vzduch. Krev, kov. Kov, tráva. A tak dále.